0: Rádiu Regina Východ.
1: Zde kráčí muž mých snů. Hudba právě začala hrát a já musím mlčet. Jsem přece

si hrát, já s úsměvem si říkám, jsem lavý. Ty sny, co ve mně spaly, si znovu nechám zdát. Zlé křivdy sotva někdo napraví.

vyzerali. Hopsa, koničky, hopsa, nesieme venec hopsa. Harcu, koničky, harcu, nesieme venec jarcu.